0: Andreas pěkně rozpíval. Zdobkom sedomínčinu po pěčích je a přímně nětko Bettina Wenderotova, zo komentuje dženca Pytor Domáška, čerošu rů němský vůbranky o tom, šako jsem rů nehýžo rěčova. A što hevak ještě v uslovanském pláně máme, Bettina?
1: Hej, dobré ráno. Lute Riane věci včera by například ve Vůžijské jezorině jeden termín, když mu turistů a tež nás, když blízkosti bydla zajímovat, tam jsou jmenující netko 5 jezorů zvězané. Ochranové tam jsou včera tak rec čorny na běve dostali v opismo za sušia netko k světovému herbstvu UNESCO. Potom poladám tež ještě tak rec na čopvotu a je ještě mjasto transportovač při horcích temperaturách, što su to do vůžadaniu v tom dženca ranovjace a vůžadac by čera tiž finále. Čera večo, nebečicach, bičtura, zatkule menuci hižo do cečeho kovašva, štu je tam dobil a štu je si vůbojoval čera už aj, z votum belali, možná si je z něj ještě dávala, tiž v tom dženca ranovjace.
0: A z vami je snedaja dženca ranolube dječi, Lutki.

0: Čerabiše hižo ceča stacija Beach Ture Zadgole 2026. Lieca však maja dohromady 10 terminov, telko staciju kaj šišče ženje potekim. V nebečice hajachu čera sreč si na svedženišču. Felix, což by tam přes večovet.
1: Mudro červené bive, to by heslo tu nebelčicach, hižo zdaloka se uladal vulku serbsku koroj za rejniščo maj visajo, tež sviate Peter je dereminiu, tež švavo jeso hakle na koncu usovanja, hevak byru tež kostýmy serbskich barbách zmoknuli.
2: Ja som si bloz malke šlajfky po moja čaba ve tých barbách přičinila.
3: Hej, mus so potrečeli, všetké, ki sú prezentné, kaj ste vy ľudí, Maja šitke babo od serbske kore z Raščine, ha se mi od motu te vidjomne.
2: Mo mamo na mezoču serbske kore namojvane, a te laola ketu.
1: Nebečanska modžina, ki še rukach viele holcu, ma zaušich hosči kužde raz nešto vosebitoho spšiotovane, přeco samočinen langoš. Kvílu dre čakáš na to, za je hotovy pokvadžene, ale za to tam kužde rade v rynku stejí. Tadeja Bedrichec má ruce plné dživa.
3: Musíme plánovali za 260 osobů, přesto za matičen grillujeme. Hevok mu já se skázali, když posledné leto jsme v okolí 300 porcí skázané měli. Já bych právě to byl jara spíšně, přesto jsme před dvěmi týdnami ty hakec vesné svědži měli. Hastem jsme všichni těch přírodách nutka byli a viděli, že je to ještě tu boč době. Hastem je to jara spíšně šlo.
1: Co večer se mu tam si Lubič dač, Nebelčicach a najzbožovnější na Rajnišču bychu tam včera mužstvo Peter Kluč, okolo Emy Šustrec a Benedikta Šote, kiž su dobili finálu přečivo serbské rakeče.
0: To na bie čeroša stácia Beach Volleybola Zadgule a to vizo Nebečicach. Felix Cish je nám rozpravil. Přichodný týden poda se s Buchomobil Zadgulariou do konec.

0: Napuszewski hier.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre rania. Český vulkoposlanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšině opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký český na základní šuli představí Grigor Ilgut, vůčbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylorova. Tematizoval jste mezi druhým tiež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vůlko poslanc navědomě bral a bere je sobou.

0: Wotem sim predeliža skrutka porečava čera noce hat to dženzni šeho dnia bieše dalšara nemskeje na svetových mištorstvach kopence hakle voko napo dvemaj bieše ra nimo a vobladao jesi ju tež naš športový experta kopor Petro Domaška. Jeho prognóza do toho bie, zo nemska přečuva Paraguaj do budže. Po celeniu jednatku pak cele hinak. Paraguajscy sú so přesadžili. Dženca ráno na podvímaj krótko porie praje Domaška k tomu.
1: Aj, štú si to dobre myslel, zobudže Nemska je prinu KO rúbu po 12 letách při svetových mištostvách přirač. Vyrý pak dobejen celé správne praječ, sú tí pšie malo do predka činili, snadne ich možnosti užili a sú bez ideu do predka rali. Hulky zmylk same, je Nagelsmann v druhém počasu skorigoval, že je Kimmicha, ktorý v Škíče jara hubené reješe bez ideu do dole všetko zau a s tým Škít skorigoval. Štojíš pak bez scéna bieše do rota od tá podlešenú, když paraguajský rota Škítora Antona s faule poprom do jeho skočí, z jeho storčí a potom ta do rotu zvíčkova, všež bych ho zame poradne rota a nic irregulárne rota. V celé tu jednatku byli zboža trebaš, to Nemci nezumili a tak sú Paraguaja dobili, že mají vúci prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Nemska je přihrava v kole 20 najlepších mústvů na světových mištostvách. Nedoši kapitán serbské vůbranky Petr Domaška je za nás rů analyzoval. A netko poladně mi tež ještě raz na aktuálnu rů Nižozemska přečivo Maroku. 1-1 je tam. Najprve raz končný stav byl po 120. menšině. Netko růně tež tam jednatky celé. A kotra spievaka je ze svetovými mištostvami zjazená, so vy, Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

nesem. Vy mi znajete. Ja ta sem je ľuby, kuriu jenuž džeče. Pomám kuži nuzy, malých ľudí přečel. Kajše brzám písal, piknu sapsky kuzvo. Jeho knize skutkujú, kaž teki pravé lúza.

0: 6 minčino do 6 nedom je...
1: Nábožné slovo.
0: A tu už přepadám netko slovo Anne-Marie Simonovi z Trupina.
2: Dobré ranje. Lubi posluchajo, lubi bracia, lubi sotry. Nemožeče Bohu služič a mamone, praj Jezus. Toho dla von rádži, nestarajče so přejára po svoje živienje. Neje živienje viace hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vôhč přidač. Pytajče najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a všo druhé so vám přidá. Nestarajče so toho dla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebe. Kujžde džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir mě s ľudžimi a mir v vútrobách. Trebame na kujžde pat strove a mirne vopsvit tež strovu přírodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš, sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nábožné svoj kny má dženca na doku a zamovitosť či srbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonova z Trupina.

Ja sam veselu zaščeteš v tupšimni, a při Bětina a z nami snědače, kofi piječe, dajče se na kůžde pat svodžeč. Nestrovimo je pak jenož můj vás, rovněž jako jsem již řekla, zaslyšíme ještě přínož k Diane Fričec-Grimichově, ale tyž serbské titule se serbskými interpretami slušuje vězo k tomu. Tak slyšíme šlágov Franka Wiesele. Lubos Švidaš. Wo nutzt nicht Psach, Spiva Uta Mirchenkova. Adam Horeka, Jedjunsrano, Anna Pickingitz. Stutemi titulemi Was Jensrano, wo budzimy, a nitko podamy se z Mirchenem Wetzlichem. Do Welbiga.

0: Na zelenym Rejowarsze z nami runie Walburga Wałczyc, a z tym mienitko z dupką na pusetnich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vůlkoposvanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšine opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký český na základní šuli představí Grigor Ilgut. Učbu češtiny vůčoká na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo je stejně s druhým týž vůžadania financování všelakých serbsko-českých projektů. Tuto strachy je vůlkoposvanc navědomě zau a bere je sobu do politických kruhů česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU za poslanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokud je vůlkoposvanc Mircu na opiče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budyšině zoniu a na to prosu jun zeznat šmoc. Ve Vůžijské jezorině je včera s velkým svědčením systém kanálu o terénu. S tím je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tom informuje zaníroval bývších brunicu Hjamo LMBV. Tak může hobijový čomario po nekak 5 000 hektarách vodžizny jezdič

0: Chłopotowarsku informaciju o svetovom namrjevstve ochranoske cirkvi votorili. Tuta má o miestne a jeho medzinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sídlišče ochranoske bratruske osady 2024 jako kulturne svetové namrjevstvo připoznalo. K tomu slušia nimo ochranu jako miestno založenia Tež Christiansfeld v Dánske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakský minister za Nutskone Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo voňovej vobore vo Nutskone Vistoče a toho svojom živeniu rečal. Přitom menovaše von vúhotovanie voňových voborov Sakské jara přikvadne, pričím čemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajo kriminalitu, vúzbiene von dvúrečnú a tiež radvorskú vokolinu přirunujo s druhými končinami Sakskeje jako vo sebe vistu. Diskusii ďeše hoščom převážne o to, kak môli za svoje cilky a tvorstva viac spíšovania dostať. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesná skupina CDU přeprosila a pečacice či zajmovaných tiež z vokolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšu cečú stáciu zatkula Bíčtúry dobylo. Nímale pol hodiny trajacom finálu so přesadžišu cečí sačbe přečivo cirky Serbská raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedžení šusrič veský rauo moto čera byše modro-červené bive, viacorý miachu lipové vopiška na drastach a pomolované líca se serbskými barbami. Přichodne týdženie moda žuma potom konecach. A to byš u naše povieste, kýž namakáče týž na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Je dženca skýre pomročené votrania hišče kúriava stupa, jenož zriedka dženca slunco vúľadame, stane zaso môho so podišovač abo tiež ešte raz zarímač. A to šopši maximálne 26 stopňach.
2: Na pučach a na drohách je všetko ok, jeli za mače v pokiu, za nás potom nás ráda zazvonče, Bettina je pri telefóne pod Budušin 7400, kýba zapísače nám povesť přes app MDR Serbia, že to nejednorišo.
1: Serbský rozvoz.

Maci Wielki, nasledem je prozdniny se blíža, jenož ještě 4 posty máme vyše, když odličíme je náruce, kelko dňů ještě jsou. A potom prozdninách vesela so šulagi a šulerio a ľudži, koci škodně vukupovaně čína, zavěstřitejš na rjane vůljete nic jenož do dálokého dola, ale tyž podle nás ve okolíně můžeš se tuž to odkryč, městřujem šako tyž Drježdan a Lipsk tuž to skýča a tury podzvej Sakske môža dječi modostni a moči doroščeni z takmenovanym prostninským ticketom planovač. 6,000 € posta tutun pvači a stutem smieža šulerio vúčomnice ači, kociž dobrovoľnú službu ukonia, po taky mač to 21 let, z jezdženku prostninách šitke, buse a železnice vúživač a tiež vúlete do Saksko-Anhaltskie a do Durinskie sú samomožné, šako pvači tutun ticket podzvým sred čo nemským vopkatnym zjazku a s tým tiež hač to Halle abo Altenburga. Tutun prostninský ticket za 6,000 € posta dostanete při všech automatách, pola busových šoféru abo tiež na tutých servisových miestnách a tiež večach samým môžete taký ticket kúpiť. A potom máte 6 týdňov mňa před kontrolu tak rec.

A korenje, že anša netkorunja tež ešte tunštom, kotrž ma v decembre potom v kranoradnom zareče tu budeš inje stač pod heslom Attention, please, odo ne štomik prošu, pýta menice kranoradne zaret netkorunje hižo za hodonem štomom, kotrž môža si v decembre potom pola sebie do zahrada stajíč. Tutun smie hač to 10 metrov vysoký byč a má v vopru 10 kilometrov koho vokú budešina netko runie stáč. Štúž taký štom v svojom lesu má, abo viesnano, že taký štom stej, kotruž mô za to kmane byč. Tutun smie sa rade pola kranoradného zahrada hač do konca augusta Pšizevič. V obsiedžeri tutoho štomu přesto žane košty nenastanú a tiež žana přidatná proca sa bude večera respektívne zamoviči buchu si jún sami votozali krajnorádny záriad pýta po takým zahodovným štomom Attention, please, stý v tutej novinárskej informácii.

0: Čera, bieši ižo ceča stacija, bič čure zadkule 2026. Licašak maja z doroma do 10 terminami telko stacijo kajšišče ženje. Nebečica hajahu čera sreč sy na svedženišču. Felix Cyš by tam přezvečovet.
1: Mudro čerovene bive, to by heslo tu nebelčicach, hižo z daloka se ulada vulku serbsku koroj za rejniščo maj visajo, tež Sviate Peter je dereminju, tež švavo jeso hakle na koncu usovanja, hevak byru tež kostýmy serbskich barbach zmoknuli.
2: Ja som si bloz malke šlajfky po moja čaba ve tých barbach přičinila.
3: Hej, mus so potrečeli, všetké, ki sú prezentné, kaj ste vy ľudí, maja všetké barbo od serbskej kore zraščené, a se mi od motu tý vidžomne.
2: My máme na mezoču serbskú kore namalované a tý laola ketu.
1: Nebečanská modžina, kýž je v rukách veľa holcu, má za všich hostčí kúždy raz niečo osobitého spřihotované, všetko samočinené langoš. Kvíľu dre čakáš na to, že je hotové pokvadžené, ale za to tam kúždy rádi v rynku stejí. Tadeja Bedrichec má ruce plné dživa.
3: My sme plánovali za 2400 osobu, všetko sa ma týčen grillujemo. Hej, ako môj jasne skázali, keď posledné leto sme vôkať 300 porciu skázané mili. Ja bu práva, že by jara spíšne všetko, že sme všet dvými týdenami tých hakec vesne svedži mili. Hastem sme všetko tých přírodách nutská boli a vedeli, že všetko ešte tu boči dobia. Hastem je to jara spíšne švo.
1: Co večer sa mu tam si ľubič dač v Nebelčicach a najzbožovnejší na rejnišču bychu tam včera mústvo Peter Kluč, okolo Eme Šustrec a Benedikta Šote, kýž sú dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To ona by včerajša stácia Beach Volley bola zadkule v Nebelčicach, Felix Cyš je rozprávial. Přichodný týždeň zetkajú sa na volejbolnišču v Konicach.

0: A šajna hač na kolesu, abo s autom popuču, na džiomne svišiče, nas popuču serbski rozvoz, nitko napovosim ich za povestčami.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Český vulkoposvanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a Zetkavanský centrum Budešinje opytal a so o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základní šuli predstaví Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčaka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tute strachy je vulkoposvanc navedomie zau a bere je sobu do politických kruhu Česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU za poslanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposvanc Mircu na úpeče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budešinje zoniu a na to prosov jun zeznač moc. Ve Vůžické jezorině bude včera s velkým svědčením systém kanálu otevřený. S tím je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tom informuje zaníroval bývší brunicu Riamu LMBV. Tak může hobijový Čo Mario po nekak 5000 hektarách vodžiznu jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byste již otevřený, cí jsou včera k tomu přišli. To jsou Ilze kanál mez Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnuský kanál od Linjanského k Sedličanskému jezori, kajž tež Zasrjevský kanál k Parcuskému jezori. Městče ochranu je buď včera oficiálne v opismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež ochranuska bratruska vosada zdieli, sú tým zvisku tiež v opetovarsku informáciu vo svetovém namrievstve ochranuskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho

0: 6 minčinu do osmich je. A tu je netko Anne-Marie Simonova z Trupina na rydže.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje. Lubi posluchajo, lubi bracia, lubi sotre. Ne možeče Bohu služič, a mamone, praj Jezus. Tohodla von radži, ne starajče so přejara po svoje živjenje. Ne je živjenje vjace, hač jič a čevo, vjace hač drasta. Štu z vas može ze všej starostču svojemu živjenju jeden vohč přidač. Pytajče najprede kraljestvo Bože a jeho spravnosť, a všo druhe so vam přida. Ne starajče so tohodla jara vo juciši džin, dokelč juciši džin postara so sam za sebje. Kujžde džin ma dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živjenju. Tak kneži mir mjez ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujžde pat strove a mirne vopsvit, tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš, sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nábožné slovo k nejma dženca na doku a zamovitosť či srbského vosadná zjazka Anne-Marie Simonova.

0: 8 hodin cice čije, je netko s dybkom na podživečich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Český vulkoposvenc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšine vopytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezky Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizoval jste mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektů. Tute strachy je vulkoposvanc na vedomie zau a bere je sobu do politických kruhů Česky. Dohony je vůžicu přeprosu, by jeho CDU zaposvanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposvanc Mircu na Úpeče pola domoviny serbským, vo serbským šulským a zetkovanským centrum je Budyšine zoniu a na to prosu jun zeznač moc. Ve Vůžijské jezorině byl včera s vůlkým svědženjom systém kanálov otvorjeny. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tom informuje zaníroval bývších brunicu Riamo LMBV. Tak může hobijový čomario po nekak 5000 hektarách vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byšte jižo otvorjeny, cí jsou včera k tomu přišli. To jsou Ilze kanál mez Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajž tež Zasrjevský kanál k Parcuskému jezori. Mistrze Ochanovi bu včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kajž Ochanovská bratruská vosada zžili, sú tým zvisku tež vopetovarskú informáciu o svetovém namrjovstve Ochanovské cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sydlišče Ochanovské bratruské vosady 2024 ako kultúrne svetové namrjovstvo připoznalo. K tomu slušuje animo Ochanova jako místno založenia tež Christiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irske. Sakský minister za

Ja, gorúce mjesec juni. Nejštěmnejšu gorco tu smy přetrali, ale nevím, kak se vám, že ta šapota jo na nimi plan nás v radio, ještě v našich biroach a studiách, kak to jo ve šulach. Šule reagirujú při gorco, že se skrocenie úcbu, to jo se ve sledných dňach kradu cesto stavo a také nento sú rovnosť, či ešte gorúce, ako napríklad zakvátne šuli Brazilne, pod tým šerbi na koncu úcba, kaž upadňo, vesebne serština je petrifana, kaž se úce ako nakšomne předmet. Jedna klimaanlaga by pens naš pomagała, kuž tu češu novú šulu z takého tvarje, to pokazujú nové líčby statistického amta Zvieska. To groni pak také dve češenie nových šulu klimaanlagu nemajú. Južo obstoje, co šule majú je také krádu riedko. Šula v Janšecach má jadnu, ale jana v novej přitvari, kotaraš jo kontejner. Ta situácia je na koncu nejednaká, všaké šule majú tvusté murie a taký závod znaš netrebajú, druge zase se malc neukrývajú. Investírovaš do klimových závodov ve svojich šulách, co okres prevenisa pak neperi nic. To je gronie po napšašaniu serskému programu jo nám šulský decernent Michael Koch šikne redonie dieli pak než rolove z šaluzie, abo podobne z riedky nemský verschattung. Alternatívne predkvíži Brambolský akcijský plán za Görcotu, až šule dostanú napšikvat zagrodky a studnie zbytnýho vedu a co ve tých napšavo jo v okresu sprivenisa pak už obšesaj žone, no to musíme vyžeš, o tom môžeme dali vás informírovaš. Jo, ale kak chvodno to riedne jo v Görli, to vie také Paul Schota, každým to zbýva. Ach, mija gala, te zelena.

tak vesna cerkvia ve Frankina perada z 13. stolesia a tak o nadpadnio impozantny precny torm. Negledajúce na šake zažil obširne přetvarjenia, se nam svida historicky uznam cerkvie přes jej zvisk s kloštarjom Dobrúk. Ta jednosťo stupič a šešťazec založona abtaja je pe dokumentariskych dokladach nejstarši v Dolnej Úžici založony kloštar. Ze zakrajnego tvarjenia je sreš 17. stolesia nastal žinsajšny grot Dobrúk.